děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pát

Takže jestli nechceš do držky, jo, tak to vypni. Prostě to vypni. Protože tohle je moje písnička. A nikdo nemá právo mi ji brát.

za vlčkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima

mokré biele svinstvo padá mi za limec. Štvrtý mesiac v jedným kuse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka majú zmrzlé kosti, saňkujú už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že s nich zasypali jim silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený hříb, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byla strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách válet. A místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a i líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Mladovská zima záklina a srdce jí má bílá nostalgia. Mladovská zima

Ne, před lety já jsem se pokoušel napsat takovou písničku, která by byla vhodná i jinak. A tak jakože pro děti. No, ono se mi to trošku vymknulo z rukou, ale ne zas moc.

ale chtěl jsem, aby tam byly takové příjemné věci, jako, já nevím, les, potůček, zvířátka, sluníčko, broučko, aby tam vlezli jako v lese. Oh.

objednám si sachr hlaté, co se týče jeho říše, je to nějaké vachrlaté. Den se oblík do azuru, na nebi se mráček bílá a z bazénu hříškem vzhůru vzlétá leklá akvapela. Stóny nad pozemských chorů, na půl ryba, na půl žena, křídla andělů dík chloru, voda barví do zelena.

co se tváří jako hrozen, které maximálně zvládne, když se snaží.

0: Rádio Tloskov zdraví
1: Divokej Bill!
2: Táta vždycky říkal, lochu žádný strachy, chceš kovboj v Colorédu, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy, do srdce Evropy a odjel v klidu krás.

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Prusvih stop, necekej stop, nemůžu přijet stop. A já už budu vědět, že něco doma asi táta, ale ozvi se brzy.

určitě, i když už bydlím na jiný adrese a jmenuju se jinak. Než jsem ti řekl, hoď to do schránky i bez jména, vždyť možná zázrak stane se a ten dopis mě najde.

0: Vážení posluchači, staré pecky se pomalu chýlí k závěru. Co dodat? Nezbývá, než se spolu rozloučit a také poděkovat. Nejen vám, kteří jste s námi strávili nejednu příjemnou chvilku, ale také umělcům, kteří nelitovali námahy ani svého tolik vzácného volného času a tohoto jistě nesnadného úkolu se zhostili v skutku na výbornou. A věřte, že to byla práce věru nelehká, ale komu čest, tomu čest. Jistě už se ptáte, kdo nám to celou tu dobu tak pěkně učinkoval. Luboš Novotný, Jaroslav Nejeschleba, Eva Křížová, Luboš Svatoš, Karel Markitán, Kroužek mladých houslistů ve složení Ivo Viktorin, Vlasta Redl, Petr Vavřík, Jitka Bédiová, Radek Šopík, Redlův dětský rodinný orchestr pod vedením Hany Kabeláčové a Lucie Redlové, no a také já, bezejmenný moderátor, který vám touto cestou přeje příjemný zbytek života.
1: Dobrý den, tu je Henrieta Hornáčková, herečka z Mestských divadel Pražských. Velice zdravím všetkých divákov Rádia Tloskov.

Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Vykročil za noho minula, vykročil za noho minula, jo, kde všichni měli mít stejně, kde všichni měli mít stejně. Ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala v lejně. Ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala v lejně. Ruka, co z tribuny kynula, společně přišli jsme od někud z minula, jo, a zřejmě jí odejdem stejně. A zřejmě jí odejdem stejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula, zmateně přilítla od někud z minula, jo, i dneska je šedivá stejně. I dneska je šedivá stejně. Chasa už prapory svinula, ještě se naplno nemele v lejně. Chasa už prapory svinula, ještě se naplno nemele v lejně. Chasa už prapory svinula, sedím tu poučem brusery z minula, jo, a začínám znova a stejně. A začínám znova a stejně. Berunka plyne jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne jak plynula, v hospodě hrajou se písničky z minula, jo, a tebe miluju stejně.

do útoku. V okýnku orloje se loutky uklání, hokynář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.

0: zdraví vás Jirka Macháček na rádiu Tloskov.
1: Když se nebodí, o mě nestojí, láska má, tak se musím skrývat za své obočí, říct ti do očí, jenom když spí, má tě rád. Jen když uvidí, že ji závidí, láska má, pak mou dlaň si žádá, že jsem vlastně rád,

se otočí, když slzy do očí derou se jí, když jde spát. Je to k zbláznění, že to trápení láska má, působí i žádá, tak je těžké žít, tak to zřejmě být musí, když ji dá chci mít. Tím, že mě dívka rozmilá víc, nežli jednou zranila sám, poznám těžko bezpečně, jak mám plout. Tím jsem teď vlastně víc než sám, víc, nežli před ní předstírám, sám sebe těžko přesvědčím,

říkali, že už tě neuvidím. A chtěli slyšet jména nějakých dalších lidí. Ale já nikoho neznám, ani tebe, milá. Vím jen, že jsi pryč, že jsi mě

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov. Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě bájově v Tloskově.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

Veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

Málo veličenstvo kat, modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Ploskov, vaše rádio.
1: Když občas kráčím po lisám, hlavu otáčím tam, kde to znám, a slyším křik a hlahol dětí, ten drak ti nepoletí. A já se snažím,

0: Každý má svůj příděl ticha, co dostane sebou na svět. Někdo ticho nerozdýchá, rozmařile ze slov a věd, vystaví si zámky vzdušné nebo hrady plné střílen, chce být sdílný, chce být sdílen, přijde Bůh a řekne, už ne. Nehoň bycha, přestaň skučet, co by kdyby všeho zanech, chrámu ticha, vyber účet, vykecáš se na Olšanech.
1: Ahoj, tady Ivan Hlas. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov. Mějte se krásně.

0: Kapela! Schodiště!
1: Zdraví!
0: Lockstop!

na čemž nic nemění. Svatozář, a proto prosím, nechte těch ohledů.

To se vám povedlo, tetičko. Praštit mě vařečkou přes víčko. Tak, jak si mě vychováte, poznáte, poznáte, poznáte. To se vám povedlo, dědečku. Dát mi napínáček pod dečku. Smějete se, až slezíte, nic nevíte, nevíte, nevíte. Ba, ba, ba, va, va, va, va. Když jsem vyrostl z dětské podoby, zmlátil jsem dětka až do mdloby. Rozesmála mě skutečnost, že má dost, že má dost, že má dost. Když jsem zesílil, tak pro zábavu, vzal jsem tetu tyčí přes hlavu, pak jsem si začal schánět hned,

Tak, co? Vlastně do vzorku bych ještě vám nabít tady jednu věc, která, už to trvá hodně dlouho, jistý člověk má dokončenou, já mám rozdělanou. Má dvě části a ty půlky nejdou dohromady. Jo. To je základním rysem téhle věci. No. Je to, halt, jsou to dvě půlky, není to celá píseň. Jo, je to Big Beat.

neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Ira. Rodina sedí v trávě, směje se a snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

Čet od někud někam a je čas někam se vracet. Ze svého diáře vyškrtávám první umřelé, na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele, aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle mi neprozradil sud v jeji, ach sud v jeji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořili dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. Podloubí Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní. Udělat je třeba.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

neptej se, proč jdu ti s Bohem dát můj útěk snad tě přeci zachrání před Bohem.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

0: dáma i střelec a prázdný měšec, když v zubech mám kmín. Když prostou radost cítím, tak se bojím i se pousmát.
1: Ahoj, tady je Šárka Strachová a moc zdravím všechny posluchače a posluchačky Rádia Tloskov.

Kurva! Zas je to ráno a zas je to večer. Takhle den pod ní tobě jeden brečet. Stejně jak před rokem, stejně rok za rokem, všechno je napsáno. Večer a zas ráno.

0: Takže kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov, čau.
1: No a řekneme to unizono a je to, ne?
2: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov.
2: Dobře.
3: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
0: Raz, a. Až tě štípnu, jo?
3: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A má

zelenou, tak troubem spěchám kam si, nemůžu vzpomenout. Já neumím žít s klidem, já neumím žít s klidem.

prochází městem a hledám utajení. Žiju tady sám, jen se svým stínem. Nikdo tady se mnou nikdy

Štěpán Kojan z kapely Kex zdraví posluchače Rádia Tloskov. Oh yeah.

řádky číslo 5, pak na vysokém podpatku si k tomu koupil perka. Snad kupuje to pro matku, snad dostane to dcerka.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Kexu, Vence, Kudrna

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

mě před půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají tě

vtělení. Je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík.

Policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

pastýřů špatně se zdíval. Jak se vysoko na špičkách vznáší, jak statečně klopítá

zase si nepřišla, milá. Čekal jsem celou noc, co je moc, to je moc, kde pak si do rána byla. A proč si krucinál

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

0: Ahoj!
1: Ahoj!
0: My jsme kapela
2: Pipes and Pines!
0: A zdravíme rádio
3: Kloskov!
4: Yeah!

a rozpaků jsme plni. Od ruky k ruce celý stůl, sedíme v křeslech půl na půl a měsíc v záclonách se vlní. Ticho visící u stropu má křídla netopíra, noc vyskakuje z příkopu, ticho visící u stropu do hrnku

pohledy z očí do očí a tmu křižují blesky, jdou vlci dolů úbočím, pohledy z očí do očí a nebude už hezky.

trysku a rudé plody jeřabin, když pod dnem koně doslabin se mění zrnka písku. Sedíme v jednom pokoji s květinou v umyvadle, Slavkovské pole po boji, sedíme v jednom pokoji a počítáme padlé.

Zvolna slavne ptali, hukot magistrali, puň louka květy pokrytá. Slunce praží do střech, doma dobrý postřeh, trošku toho bronzu nechytá. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál, nádech, výdech, nádech.

slunce metá mince, sbírá je pan Vincent, kráčí domů lánem slunečnic. Pámbulo si stírá v dlaní všeho míra, zbydou naše čáry nebo nic. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku.

stačí úsměv slečen, už jsem chtíčem vlečen, ať jsem pyšně línej jako veš. Než to skončí gipsem, vyndám nohy z klipse, na ty mě zase v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál. Očích světlo i tmu v monotónním rytmu tiše resne naše soukolí. Náhle má to krády, když za mými zády sahneš s někým někam do polí. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech.

0: Až ti jednou sprintem zmizím labirintem a v dálce zhasne slunce i má pleš. Žádné velodrama, nezůstávej sama, než mě jednou v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál. Zvolna slávne vdáli, hukot magistrály, poní louka, květy pokrytá.
1: Honza Bartošek, poslanec za KDU ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích, zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

0: Tady a piva a naproti mě se posadila Iva.
1: A ještě mi říká, hele, ty tomu nebudeš věřit, ale 80% toho, o čem se v té písni zpívá, se stalo.
2: Já chci rapovat v hustý rapový kapele, jenže ten můj blbej kukuč vypadá tak nesměle. Celý život hrál jsem jenom folk a country a celý život budu hrát jen folk a country.
3: Ty chceš rapovat v hustý rapový kapele, všechny nás tu hodně ostře posílat do prdele. To ti ale těžko někdo uvěří, když ty ten majcou ruce svíráš, držíš jako ukulele.
1: Proto se stalo.

Jirka, zdravím Rádio Toskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou ty ostatní rádia, aby přijel vlastně chytrý na toto rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsem neslyšel nic jiného, tak tomu přeju.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

šmahem a znovu připraví si nože. Jsem šťasten, že jsem Kain devátý, já zabil jsem jen jednou. Však Abel, ten je vrahem, neboť každý z vás je obožen.

0: na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@kloskov.cz.
1: V jedným důmku na zárubku měl raz chlopek švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jała. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, čepaní pomyl, bravkům dával žrat, děcka musel kolíbat. Robil všecko, choval děcko, taky to byl dobrotisko, ale robka tého chlopka rada ním jala. Štvero nových šatů, štvero střevice, do kostela nešla enem k muzice, same šminkovaní, sama parada, chlop

A je. Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbil. A včil má robka, rada chlopka. Dobré, co? Jak on píská, ona hopka. Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprášiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má ráda chlopečka.

0: Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!
1: Choď po špičkách a dne vzbudíš tu dívku, která, jak už víš,

láska na noc dívku zanese do nekonečných modrošedých zahrad, kde její ruka málem dotkne se těch míst, ze kterých není návrat. Choď po špičkách

na dveřích vyprodáno a v očích kalnou vodu. Léto si hodilo lano, než jít do důchodu. Nad ránem se to stalo, včas nikdo nespomalí. Léto si život vzalo,

ráno poslechlo vůli Boží a zítra vyprodáno přijímá nový zboží. Co je svět k mání,

dole blikáru zapodál Evropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi bílí, černí, žlutí, Arabi i Židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí, navzájem se nenávidí.

Nikdy psával jsem ti 30 SMS-ek denně, jsou už pryč, to spíše najdu je hluseně nežli zbytky kuráže dát se urážet. Strulná si jako z kapolévkové smysi, kterou kdo si kde si za pár korun kupuje si a pak pomalinku poliká u garáže. Svobodný jsem jak Ikaru, skřídel mi kape voska dole blikáru, zopodál Evropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi bílí, černí, žlutí, arabi i židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí, navzájem se nenávidí.

laciného dramatu se těžko zlobit na tátu, že nosil kapsy obrácené ven a bez rozdílu všem říkal dobrý den. Těžko si mám ukreslit modrým progresem, když noc je výkresem a z dětství si nesem s Jakubem Arbesem své těžké deprese na chodbě poplese. Svobodný si mak Ikarus, křídel mi kape voska dole, bliká růzo podálem ropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi, bílí, černí, žlutí, Arabi i Židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí, navzájem se nenávidí. Je to

0: Ahoj, tady Magda Malá. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Když se zeptáš němého, co vidí kolem pěkného, tak odpoví ti v rozpacích jen. Když úsvit hvězdy zasíná, či na keři je malina.

věcí čas přece dávno smil. Jsou pryč, tak proč se navrací zpět ozvěna těch

život je jediný rok, jak vteřiny v pekelném tempu nám letí. Dědeček, babička, starý i stařička před chvilkou byli děti. Mládě se tácka má, z tobě tácka má, může být zábavné po to. Než hruze zjistíme, co pak to nevíme, že to byl celý.

Prahem z Vídně přivezli mě jednou v zimě. Do kupek sněhu na Vltavském břehu vyhodili mě. Byl jsem vyzáblý a hladový jak lund. Český fousek, der Čechyše hund. Hav, hav. Všichni, kdo míjeli mě, odvraceli oči. Jediný, kdo se slitoval, byl panský kočí. Z kozlíku zvolal, hele mladej, když máš ještě trochu sil, naskoč si, a tak jsem naskočil. Hav, hav. Ve stáji u koní je teplo, i když venku praští mráz. Za misku vody, za pár kostí, pane hrabě hlídá vás. Diví vlci chodí lesem za zvěří, a já sám jediný u dveří. Hav, hav. Bez čísla, bez obojku a bez rodokmenu. Daleko k národu a ještě dále k jménu. Chápu, že grof mi neodpoví na

Virto na lono. Avaf. Blizzable li stompat, as les as

Akira. Haf, haf. Za rok či za dva, až to přijde, já to vím. Na hrob mi dejte malý český Vltavín. Ležet bez náhrobku by člověk neunes.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já jenom úvodem ani nevím, co bych řekl. Snad, že vlastně tohleto, čeho se stanete svědky, tak já jsem provozoval před x lety, když jsem byl v angažmá v Ústí nad Labem a jezdil jsem po tom severu, jako jak byly ty BSP, MDŽ a takový, ty všelijaký kluby. No a s postupem času mě jaksi napadlo, že bych taky mohl třeba to vydat nějak. No a tak. No, takže já jsem trošku nervózní, poč tohle to se bude natáčet, já jsem to tady nikomu neřekl. A já nevím, no, jsou to takový písničky, no, uvidíte sami, já vlastně. Já bych vám tak ze začátku, většinou jsem to už potom dělal tak a udělám to dnes zase, že jsem nabít takový nejdřív, jako takový vzorek těch věcí, aby si publikum zvyklo trošku, no. Takže se pohodlně usaďte a poslyšte můj příběh.
1: Právě posloucháte Rádio Tloskov.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme,
1: nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě bájově v Tloskově.

Pár jak sen. Utek jsem z kanceláří, z teploučka do chladna. Hej, pane pochůzkáři, láska je bezvadná. Půjčte mi vysílačku, a nebo raději klíč. Má milá dala si česnekačku, tož abych utekl pryč. Nemáme čas, ve stoje jíme, hluboko v nás nepokoj dříme. V polední pauze pár minut jen, párek jak sen.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
1: Ahoj.

Čau, tady je opičí banda zrní a zdravíme všechny posluchače rádia.

Ave Maria. Dnes už se loučí mnohem, mnohem hůř s každou vteřinou. Když jsem

0: kapela Schodiště.
1: Zdraví
0: Lockov.
2: Děle na kůl.

pěl jsem důru, hrají na šalmaje, že bránu do ráje neprojdu já. Nebeská honorace, haleluja, má totiž svoje informace, haleluja, co chtějí vědí o člověku, haleluja, mají na to fonot,

Takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím. Hotel nad náměstím. Drak lítal u dveří sálo. Na kaklu pletenou šálo. Dědové vše vyňuchlo popelky. Švatlavě zlibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousiček úsměvu. Dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se zjíždějí veliké veselce. Paprsky ruce nemetají kozelce. A stíny ořechů orvaných dohola. Pletou se letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným varburku. Kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se zohybá vrtučné zpropitné. A k tomu proklouzne, tak to nechytne. Kouzelník za dvackovi kouzlí pět bonů. A víte, na věži opřel se do zvonů. Honcové, princové, výlí sudičky, chopí se poháru, nože a bydličky. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, vysou starokapsy a jedno do břicha. Nále se za oknem objevil skřítek, rozhrnul oponu z máminých kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval, a pak mi potichu doucha zaspíval. Dej mi ruku svou, studenou od okenních skel.

pravidlo se zpívalo pila. Princezna zářila štěstím, hotel nad náměstím. Na plný obrátky letíme světem, všechny ty pohádky patřily dětem. Píšeš mi z ciziny zoufalý dopisy, koukám se z okna a vzpomínám na kdysi, jak se mi za oknem objevil skřítek, rozhrnulo panu z máminých kytek.

спи, а 16

právě tak to měl chvíli, že by ve stejném poměru, ale strašně krátce spali a měli, když třeba 2 vteřiny měli a vteřinu spali, takže by vlastně furt mrkali. Takže by vlastně jako se jinak pohybovali úplně, že by bylo jiný, jako byl úplně jiný, nevím, jestli by byl sport třeba, nevím, ne.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

noci, kterou jsem prochodil, abych se ujistil, že žiji. Možná, že zrovna dnešní ráno

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laňule sa remísku.

Hledonož v hvězdářských triédrech. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

Jsem kometu byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osát. Marnost mě vysvlékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, jak pícho marně.

0: ne.
1: Na druhou. Na první.
0: Předražená.
1: Na druhou.
0: Druhá předražená.
1: Jo, jasně. Raz, dva, tři, čtyři.

myř na mě skřiveným zrcadlem, uvidíš v něm jenom sebe. I když se už asi nenajdem, přeju ti mír, lásku a nebe.

0: Že kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov, čau.
1: No a řeknem to unizono a je to, ne?
2: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov.
2: Dobře.
3: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
0: Raz, až tě štípnu, jo?
3: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov. Ahoj.
2: Ahoj.

nástrah tichšího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: Příběh první, jak se hadici narodili děti a jak je Radovan zachránil. U jednoho velkého města bylo jednou jedno malé zahradnictví a v tom zahradnictví ve žlutém domku se zelenými okenicemi měli chlapečka a ten se původně jmenoval Bohoušek. Bohoušek není špatné jméno, ale brzy se ukázalo, že se pro zahradnického synka nehodí. On měl totiž tu zvláštnost, že se ze všeho radoval. A tak rodiče tomu Bohouškovi říkali Radovan. Bylo to k nevíře, z čeho všeho měl ten chlapeček radost. Například se spálil o kopřivy. Jiné dítě by na jeho místě začalo plakat, nebo by aspoň natahovalo moldánky. Ale Radovan ne. Když ho to šlehlo, řekl sice au, protože au vyletí z člověka samo, ale potom povídá nadšeně. Hlejte se, mě naskákaly zvláštní pupínky, ty jsem ještě neměl. Nebo si přiskřípl palec ve dveřích tam, kde jsou panty a kde mají dveře největší sílu. Jiné dítě by samozřejmě ječelo, jako když ho na nože bere. A co dítě, i dospělý by ječel. Ale Radovan, neříkám, že nebylo au, ale potom hned zajásal. Koukněte, jak mi krásně zmodral nehet. Do třetice všeho dobrého vám řeknu ještě jeden příklad. Na pískovišti se mu nepovedla bábovka. Přestože naklepal kyblíček přesně podle předpisu a říkal k tomu správné zaříkávadlo. Byla to bábovka skutečně žalostná. Jiné dítě by jí vsteky rozdupalo a viděl jsem i děti, které si v takovém případě lehly na záda a kopali nožičkama do vzduchu. Nic takového Radovan. Ta je krásně zkažená, to se hned tak nevidí. Zaradoval se ten zvláštní chlapeček a hned začal plnit kyblíček mokřejším pískem, poněvadž věděl, v čem byl zádrhel. Teď už mi jistě dáte za pravdu, že Radovan bylo pro toho kluka jméno nejlepší ze všech, co jsou v kalendáři k mání. Jednoho rána pan zahradník vyhlédl z okna a řekl: prší jako z konve. Radovan se posadil na své postýlce se stahovací síťkou a zvolal: sláva, zažijeme pršení. Neříká se pršení, říká se déšť. Chce ho tatínek poučit, ale to už má Radovan v ruce smeták a tím smetákem obratně sundává z věšáku svou malou pláštěnku, která tu visí vedle tatínkovi velké a maminčiny prostřední. S rozběhem vskočí do svých malých holínek, které tu stojí vedle tatínkových velkých a maminčiných prostředních a s kapucí přes hlavu vybíhá ven. Déšť ševelí v listech salátu, ťuká na kedlubnové lupení a bubnuje na řadu prázdných kropicích konví. Konve, dneska máte volno, volá Radovan do jedné z nich a líbí se mu, jak to v jejím nitru mocně zní. My víme, dneska spíme, odpověděl mu zbor konví. Hadice, ty máš taky volno, když prší, proč bys kropila, zvedl Radovan hadici, která ležela přes pěšinku. Já vím, dneska spím, protáhla se slastně hadice. Radovan ji chtěl zase uložit k spánku, ale tu najednou kouká jako u vytržení, co se to pod ní v tom vyleženém žlábku pohybuje. Tati, mami, honem pojďte sem, naše hadice má mladý. Maminka s tatínkem vyskočili od snídaně, hodili přes sebe prostřední a velkou pláštěnku a honem se nazuli do prostředních a velkých holínek.
1: Ale chlapče, to nejsou moje děti, zazívala ospalá hadice. To jsou přece žížaly neboli dešťovky.
2: Tati, mami, nikam nechoďte, to jsou žížaly.
0: Zrušil tedy Radovan poplach a rodiče se vyzuli z holínek a pověsili pláštěnky zpátky na věšák. Ahoj, žížaly neboli dešťovky. Já jsem Bohouš neboli Radovan. Taky mám dvě jména. Představil se Radovan a vylovil z kapsy kostku cukru. Vemte si. Ale hadice zahučela.
1: Cukr nežerou, žerou hlínu.
0: Hlínu? Zarazil se Radovan, poněvadž ho napadlo, co by si tatínek zahradník počal, kdyby mu sežrali všechnu hlínu. Jsou škodlivé? Zeptal se zaraženě. Žížala je užitečná, uklidnila ho moudrá hadice. Leze hlínou a provrtává ji, aby byla lehká. A to vnuklo Radovanovi skvělý nápad. Uděláme závody v lezení a provrtávání. A hned vyril hráběmi pro závodnice lezecké dráhy. Soutěž to byla zajímavá. Žížaly závodily s chutí a poctivě, tempo nebylo zbrklé, trať byla kluská, jak je to pro žížalý závody nutné. Sotva štíhlé atletky přelezly startovní čáru, Radovan jim začal stavět do cesty důmyslné překážky. Násadu hrábí, vodní příkop a potom kladinky z dřívek, na kterých měli co dělat s rovnováhou. Pak odloupl z podrážky své holínky plátky jílu, aby se skrz ně mohli žížaly provrtat. Zatímco závodnice zdolávali tuhle nejtěžší překážku, rozběhl se Radovan do kuchyně a odšrouboval z maminčina strojku na maso dírkované kolečko. Celý přebor tím dostal krásný závěr. Uřícené žížaly se těsně před cílem provlékaly dírkami, jako když se mele maso. Jenže ouha. Právě v té chvíli začvachtali na cestičce čísi boty. Dočvachtali k Radovanovi, jedna špinavá ruka postavila na zem plechovku a druhá špinavá ruka do ní jedním hmatem všechny závodnice hodila. Radovan pohlédl vzhůru a spatřil Huga. A tady si musíme říci, co je to za ptáčka. Tak především to není žádný ptáček, ale pěkný klacek. Ale nesmíte si ho zase představovat jako nějakou hezkou větev. Když říkám, že Hugo je klacek, chci vám tím naznačit, že je v klackovitých letech a také, že je drzý, obhroublý, prolhaný a nenechavý. Také bych mohl říct, že to je pěkné kvítko, ale to radši neřeknu, protože byste si ho představovali třeba jako pomněnku a to už byste byli úplně vedle. Nejpřesnější ze všeho bude, když mu budeme říkat zlý výrostek Hugo. Když tedy Radovan spatřil zlého výrostka Huga, řekl, dáš sem ty žížaly? Ale honem. Hugo však schoval plechovku za záda a jak to zlí výrostkové dělají, ohrnul si špinavým palcem levé ruky nos vzhůru a řekl, tudle. Víš ty vůbec, že jsou užitečné? Řekl Radovan. Jo, odpověděl Hugo. Napíchnu je na háček, protože to je nejlepší návnada na ryby. A měl se k odchodu. Hugo, řekl malý Radovan, okamžitě, ale okamžitě mi vrať ty žížaly, nebo na tebe zavolám našeho psa Kvika a ten ti roztrhá nohavice nad ranc a možná, že tě i kousne do nohy. Toho tvýho psiska si asi leknu, ušklíbil se zlý výrostek. Teď už toho měl Radovan dost. Kviku, vem si ho, zavelel rázně. Jenže z psí boudy nikdo nevyběhl. Kde ten pes je? Když ho člověk nepotřebuje, tak se mu plete pod nohama a když by ho bylo zapotřebí jako soli, je fuč. Radovan nakoukl do boudy, ale pes nikde. A Hugo se zatím klidně šourá k domovu a cestou přidává do své pixly další dešťovky. Kviku! Volá zahradnický chlapeček zoufale o pomoc. Všimněte si, nepláče, jen zoufale volá. To volání se neslo daleko až k drátěnému plotu skladiště dříví, kam si Kvik zaskočil za Fenkou Norinkou, aby s ní něco důležitého projednal. Jakmile zaslechl své jméno, blesku rychle se rozloučil a vyrazil za hlasem. Jenže udělal pouze 1,5 skoku a něco ho prudce stálo za obojek zpátky. Byl to plot. Jistě znáte drátěné ploty, jsou samé oko. A do jednoho z těch ok se zamotal Kvikův řetěz. Většinou se psi utrhnou ze řetězu, ale Kvik se utrhával od boudy i s řetězem a vláčel ho za sebou. Ke všemu ještě měl ten řetěz na konci T. A to T se v tom oku vzpříčilo. Norinka se sice snažila Kvikovi pomoci, ale byla to Fenka bez velkého technického nadání a tak ten řetěz spíš zašmodrchávala, než rozšmodrchávala. Pomozte někdo! Nesl se Radovanův hlásek nad hlávkami zelí. Co kdyby zakop? Zahuhlala hadice a proplazila se Hugovi pod nohy. Povedlo se. Zlý výrostek se mu plácnul do bláta, až to vystříklo a žížali, to bylo výborné, se mu z plechového vězení vysypali. Utečte, utečte, vybízel je Radovan, ale to víte, žížali a utíkat. Snahu měli, ovšem, než se stačili odplazit z klubka, měl je Hugo v hrsti a šup s ubožačkami zpátky do pixly. A v tom hrábě, do kterých by to člověk neřekl, navrhli. Mohl by dostat do čela, to my umíme. A jen to dořekli, břink, Hugovi se zatmělo před očima a zase plechovku upustil. Žížali se hrnou na svobodu, Hugo si mne bouli, ale je to nezmar. Už zase sahá po nádobě s návnadou a už si vykračuje k brance. A teď se to stalo. Krrr, drrr, ozvalo se náhle. To se trhala Hugova nohavice, protože pes Kvik šílenou rychlostí konečně dorazil, aby svému malému pánovi pomohl proti velkému nepříteli. Radovan kouká jako u vytržení, jakého trhání je jeho Kvik schopen a jak hrozivý štěkot umí vydávat. Jen do něj, Kviku, volá zahradnický chlapeček a Hugo potřetí a naposledy pouští plechovku a dává se na zbabělý útěk. Raduje se Radovan, raduje se hadice i hrábě a nejvíc žížali. Sotva si chlapeček oddychl, že to tak dobře dopadlo, nestačí se divit, co to žížali dělají. Seřadili se na okraji záhonku, po hlavě vklouzli do hlíny a začali ten záhon horlivě provrtávat. A provrtali ho křížem, krážem tak důkladně, že když to uviděl tatínek zahradník, nevěřícně zakroutil hlavou a řekl, vydaje, pomocnice, já snad ani nebudu muset rejt. Když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýlek, pomyslel si malý Radovan, to jsme si zase užili světa. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

Víš, já občas si říkám, že bych to chtěl vrátit zpátky, víš, tam nejsme ty a já posílali druhýho víš kam. Občas si říkám, že bych to chtěl vrátit zpět, když tě svlíkám, slovo občas ztratí význam. A ty jsi knížka a já šťastnej, že dovolíš mi číst a víš, jak mi máš říct, když občas nejsem, kým mám být, jak kdyby si mě znala víc, než jsem kdy sám sebe znal víc, tak jak jsem tebe měl znát víc, abych tě už nenechal jít, jak dřív. Doufám, až budeš zhasnout, že si pak zaslehneš za mnou, jak dřív.

odpuści. Ty mnie odpuścisz. Widzisz, że nie jestem zle, ale wierz mi, baby, tady nie chcesz, baby. Tak doufám, až budeš hasnout, že ty dveře zavřeš za mnou na klíč.

měsíc nad řekou. V očích má bludný kruhy. Bojím se, že tenhle čas dobře zná jen svý sluhy. Stojím nad řekou, v hlavě mám kousky mly. Dávno vím, že ten

Pane Děda Mráz, už zase jste to splet, ale za ty roky jsem si taky na to celkem zvykl. V duchu vás omlouvám, to už umím nazpaměť, ale dejte

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Kexu, Vence Kudrna.

tajem míst, o co si zacinká, čím si pak odletí, zřím si neznámo kam. Tím, že tě mám, vím, že bylo mi dáno, je dobojováno, už nezůstává.

jak Apollo 13, ale jsem spíš jak Apollo 13, ztracený na dráze, na oběžné dráze, řešící.

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

0: Tady Jaroslav Uhlíř, já zdravím posluchače rádia Tloskov.
1: Zas jedno překvapení, pro mě však nové není, že z obrazu mám v rukou rám. Dobře vím, že mé klení na věci nic nezmění, tak s palcem v zubech

0: sebe, vždycky já než se, jaká jsem ztracený většině, tak vždycky než se najdu, a sotva se najdu, tak
1: se zase ztratím.
2: Na jevišti holá prkna bez koberců a v nejpohodlnějších fotelech skupinka tří herců a před nimi Coca-Cola, jak v nejluxusnějších hotelech. Toť úvod do hry nové, žádná hospoda, dost je tragédií, proto předstupuji s hrou. To je pohoda, jo, to je pohoda, to je pohoda, jo, to je pohoda. První herec vyčká, až vzadu v sále stí.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

Let předních dnů vnímám jak déšť, kruh lidí a jmen a pravdu a lež. A hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek, mám vždycky, když bolí den.

Zatkla oken krajinky, odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít se řádně nasnídat.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Annou Jandovou.
1: Ahoj.

0: Ahoj!
1: My jsme kapela
2: Pipes and Pints!
1: A zdravíme rádio
3: Tloskov!
0: Yeah!

chutí si krajíc chleba vzít, s důvěrou běžet nebo jít. Něco jsem viděl, něco znám, a tak se pak jen tak ptám.

Honza Bartošek, poslanec za KDU ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

kde si zahájem, stíny jsou dlouhé. Mračniska veliké.

0: Tak já zdravím Rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou to ostatně rádia, aby přijel vlastně chytře jenom to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně, aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.
1: No, jen se z toho auta neposerte.

0: Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky. Jsme sami kdesi mezi lesy, zmatení a čistí, vánek tiše listuje si ve spadaném listí. Nad kopečkem už se stmívá, kdo si zvony rozeznívá, já je slyším, Bože krutý, jen tvá moudrá ústa ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co tu po mně zůstane. Světlo vidím, Bože krutý, jen tvé moudré oči ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co vedle mě spočine. Bolest cítím, Bože krutý, chybí mi tvé doteky. Dej mi aspoň zemřít u tý, s kterou budu na věky. Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky.
1: Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp, Wow.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

lásko, nejsi má, jsi vzdálená až do smrti. Dávno nečekám, že by mě křídla labutí zamávali z vodopádů šedivýho dna.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

kdož máte uši k slyšení a oči k dívání, všichni lidé dobré vůle, slyšte moje zpívání, chci vám vylíčit příběh smutný jako život sám o tiché bolesti, kterou na

0: na duše s tím. Jdem z pohlazení. No vidíte to, tak hezky zpíváme a nikdo nás nehladí. Víte co, kolego?
1: No?
0: Pojďte, budeme se hladit navzájem.
1: Tak, začněte vy, ano. Já, tak, já... Hlaďte, hlaďte. Tak. Tak.
0: Je to dobrý, to
1: je. Je, to je prima.
0: A teď vy, jo?
1: Jo, já budu váš hladík, tak. No, to je ono, tak.
0: Vy jste přímo hladítko.

0: Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě Vau!
1: Vau!
2: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

švagr. Švagr není balík z lontu, byl 53. v řadě, už párkrát stáli kvůli ladě, za prachy odstojí i frontu.

0: Ahoj, tady Magda Malá. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Když babí léto přichází, svou tvář mi odvrací. Jedna z mých posledních

ze snavý desertů vzdech a deštěm prorezavý plech. U závor poblíž nádraží pošlu telegram bez adresy, ani nevím, kde pak si.

noční Prahu k metru Ačko po svý až do denní tůře kráčí krylované kuře, vyšňořené v termosáčku.

kuře kráčí, kam to neví. Hledí k nebi, křídly mává.

jak vítr všude chladné pouště mračen tvých, co máš je s deštěm ustnulé na tvářích, smáčí líbeznou tu krajinu. Poslední jarní mrazokrutý dech, co zlostně ukájí se na kvíli.

šumí dešť, jak rozplakal se podvečer, když předtím na střechách se horkem potil tchér. Smívá je nejpevnější obětí pro radné lásky, hnus i žár, i stesk, a pevný dub vedví rozpoutil blesk. Hříva plamenů šeptá, co je ti? Tam sámku míří kočár, splašeného spřežení, kol čisté tůně směr svůj nemění.

Věřit a dát se čistou vírou k hříchu svést, tu krutou bolest v prsou nelze snést. Loudí životem splatit těch pár chvil. Ať dítě, žena, muž, člověk či bůh, déšť, vítr, hvězdy, slunce, platí vzduch. Loudí, hledaje účel, smysl,

hladina stoupá a můj dům ve vodě mizí. A já jenom teď doufám, že řeka mi ho dnes neodcizí. Můj dům roky tu stojí, je mým srdcovým společníkem. A teď na střeše svojí jsem nepřipraveným.

0: od Budějovic.
1: Pomalu hladina stoupá a můj dům tiše odplouvá. A já jenom teď doufám, že cesta nebude nekonečně dlouhá. A tak dnes opouštím přístav, kde jsem dosud žil a na řeku se dívám. A ta teď odnáší mě z místa, jako bych nebyl.

got the Bauhausen again.

tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

a někdo na pomoc, jen milenci na patrolách. Dlouhá je mi noc, a kdybych křičel o pomoc, nikoho nepřivolám. A ty kroky, to je vítr. Deja vu, to jen výtah jel o patro dál. Špendlík ke jménu do sbírky měst, kde jsem Bůh ví.

0: ich tak moc, někam, kde někdo na mě čeká. Někam, kde jsem už byl, a jak nízký mám cíl, ale cesta tak předaleká. A i lež bych už bral, že jsem na cestě dál, ale pravdy se nepolékám. Víš, než v nic raději uvěřit v lež, takže můžeš lhát. Můžeš lhát, když chceš.
1: Ahoj.
2: Tady.
1: Klára
2: a Honzík
1: z kapely
2: My tři a vy. Zdravíme
1: Tloskováky
2: a posluchače
1: Rádia
2: Tloskov. Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuji taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

Já chodíval jsem denně do učení poctivě. Já učíval se denně na soustruhu ohnivě. Já učíval se denně a soustružil kolečka. A po každé směně od špondyliaka

Já učil jsem se denně, jak pilník kleště ovládat. A snad každý večer jsem šikovnější chodil spát. Já piloval jsem pilně, pravidelně jed i spal. Zmazán od pilin silně, že nepoznal mě, kdo mě znal.

Já učil jsem se chutěm, jak dráty rovnat, ohýbat. A zdrcen jsem byl zcela, když nemohl jsem najít drát. Když jsem svůj neměl, tak sousedovi jsem ho šlohnul. Nejdřív jej narovnal a v zápětí hned

Když jsem se vyučil mistr nad mistry, obratný, zručný, chytrý a bystrý, ducha svého květ i um svých dlaní, proděné noci i vrásky na skráni. K nohám jsem složil své největší lásce

černou krasavý. Zítra hned na oběd opálí mi na vesnici bombu novou, la la la, raketovou, la la la, na vesnici. Dady, dady, dady, no. No a nyní bych snad mohl pokračovat v nabídce jednou ze svých milostných.

Osm večer na bitevním poli rozhlíží se regiment. Ten, kdo klečel, pomalu vstává, na svou oběť zamíří. Na spoušti prst věrně čeká, až rukou máchne dirigent. Jenže ten už rovnou mává, tmou se rachot rozšíří a sílí.

V rádiu hlásí, že přijdou horší časy, ledovce budou tát. Zvednou se moře a na nejvyšší hoře dřevěná loď bude stát. No je to vážně k zlosti, že už jsme v pomíru.

sloni a hroši půjdou jako vlajkonoši na čele průvodu. Výpravy z Česka bouřlivě se bude tleskat, až přejde přes

0: Kapela! Schodiště!
1: Zdraví!
0: Laskov!

0: Dobrý den, tady Jirka Šmicer a zdravím všechny posluchače Rádia Tleskov.
1: Jsem slon a ty jsi porcelán a život se mnou je pech. Co můžu, vždycky podělám a hledám tě v těch střepech a nosím si tě po kapsách, bejt nezval, dodám ještě, jako by mi o kapsách zalímec prsty dělal.

přes v noci kousek po kousku z těch střípků si tě složím. A abys mohla do světa, je třeba vdechnout duši, leč dech tě zase rozmetá a vzkříšení se ruší.

A ta uletnout mi měla. Sisel vidle stůl, zpívám, když něco nechápu. Sisel vidle stůl, když co se nepochopím. Sisel vidle stůl a po sklence zatápu. Sisel vidle stůl.

tebe střelí. Sisel vidle stůl, zpívám, když něco nechápu. Sisel vidle stůl, když cos nepochopím. Sisel vidle stůl a po sklence zatápu. Sisel vidle stůl a netrap se tím. Tak netrap se tím. Teď v rámci toho vzorku já budu pokračovat. Já jsem vlastně se k té kytaře dostal skrz spousta v té době mladých lidí. A skrz Big Beat. No a tady vám to vlastně bych tak... Teď vám to ukážu, že to je pravda. Tohle se jmenuje Hana.

korun. Naleštil radary a učesal se po staru. Jirkovi zavolal jsem, zda má čas, a on mi slíbil. Určitě přijedu, dejme si sraz v šest u koliby. Do klopy rekrutské košile jsem vetkl kvítek svačce. Život je perpétum mobile, točí se jako 12 na houpačce. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň, na trati, kterou z paměti znám. Bezplatné jízdenky a jedním vrzem, s kytarou a sám. Na trati plné výkopů, vracejí se prošlé scénky. Ty copaté i ty bez copů, ty s myšlenkou i bez myšlenky. V Přerově vlak se přijde,

brody se ztratily, já nestrácím však naději. Jestliže nedojedu, čertové, abych se styděl.

0: i ty bez sobu, i s myšlenkou, i bez myšlenky. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň.
1: Ahoj, tady Matěj a
2: Honza Homolovi
1: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
2: Tloskov.

Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

Tak já zdravím Rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, ty ostatní rádia, aby přijel vlastně chytrý do toho rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsem neslyšel nic jiného, tak tomu přeju.

Ahoj, tady Jirka Urban z kapely Dimitri a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

0: A chceš vidět starou báku, vejdi v centru Prahy do krámku. Řekni šou zobáku, odpoví ti.
1: Čau kámo, poradím ti, co pak bys rád?
0: Řekni mu, že chceš tak jako on.

0: Váňo, koukni na ty bambuly, to budou asi komici. Jak mají zmalovaný pápuly a vypadá jak v opici. Ale tenhle nosatec není to švára nakonec, že ten je taky opilec, je slabá věc.
1: Ty si do na šváru mi nešahej, ať si je jakej chce, je náš. A to s tím křichtem to sem netahej, koukni jak sama vypadáš. A vůbec místo řečí spíš mě snad pro vodku doskočíš, no dobrá, já jdu, sám to víš, je to kříž.
0: Je, Váňo, mrtvý tenhle tanečník, jaký má sako a ten střih. To u nás ve fabrice konfekční, by sotva někdo takhle spích. To tvojí známý pro pána, no to je banda od rana a nalývaj se svinstva, má hned od rána.
1: No nemám známý zrovna fešáky, holče, třej víš ty, co to je. A proto taky pijou drijáky, hlavně, že holka za svoje. To ty a tvý pět přítelkyn jste napletli už na pět zim a prvnete tím pletením a žvaněním.
0: Ta holka má ty triky v malíčku, no číhni na tu legraci. A hlavně koukej na tu blůzičku, takovou, Váňo, taky chci. Až teď budeš brát prémie, tak na tu blůzku dáš mi je, tak co se tě to zabije, tak co ti je?
1: Kde vůbec bereš tolik drzosti, o prémích mi vyprávět? Kdo pak mi psal do práce stížnosti, eh? Já je čet. A pak ta holka, to je kus, ty na sebe se kouknout zkus, ty si kubrači Hubert, když nemáš vkus.
0: Koukni ten chlápek v černým vohozu, jak hádá osud z papírku. To dělal u nás jeden z provozu na podnikovým večírku. To ty, když se tak podívám, přijdeš a lehneš na divan a zase myslíš na ten krám, co s tebe mám.
1: Větší záda, co jsi na koni, anebo rád si na city. Člověk se jen tolik nahoní, pak přijde domů a tady ty. Co potom syno dělat mám, když za rohem je s vodkou krám, tam kamarády potkávám, nepiju sám.
2: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, mějte se prostě Vau.